si venku líže kožich. A čeká venku žící medu? Ha! A nedovoluj si ten přepich. A být tu doma na útěku? A stáhovat mi moje deku? A nedovoluj si ten přepich. A mazej ven mu šupem čelit. A já

fraku, tolik fraku. A zapomeňme na tu frašku a otevřme si radši flašku. Však času bude ještě dost. A na to budeš ti hrabat kosti.